Mají tě v ohrádce, za mřiště vsadili. Andělé z Brixenu, co vzývají násilí. Pohádka pro děti, loutkové divadlo. Tahají za nitky, nevídou na světlo. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Trochu si je popletl, řídil se s zákonem, co platí nad lidmi a také nad pánem. Pán se však urazil, jaké pak zákony, on přece nejlíp ví, kdo má být poslušný. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

napadlo foukat jim do kaše. Nejezdil jsi na koni, cválal si na bleše. Pan Bach má básníky ve velké vážnosti, jak rád je v erárních komůrkách pohostí. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

zkusit se s mocným přijít, mohl ses dobře mít, šlo by to zařídit. A při tvých schopnostech pán by tě zaměstnal, stačilo pochopit, stranou bys nezůstal. A podle litery paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Potichu, bez hluku, přišli tě navštívit, korektně zdvořile, nemohl si odepřít. Hostinské pokoje, mistře už čekají, oblek si neberte, lepší tam dávají. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. V Brixénu na rinku holky si šeptají, zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají. Vždyť uměl hezky říct, nač mi jen mysleli, že pěknej mužskej byl, pro toho zavřeli.

říká, chceš-li si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně, chce to svůj čas. V této chvíli nevidím na ručičky hodinek. Když si zhasnete, taky na ně neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím na kalendář na zdi. Když si zhasnete, taky na něj neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím ani sám na sebe. Když si zhasnete, taky se neuvidíte. To není marný. K tomu všemu, ovšem nejenom k tomu, se tedy hodí

Přišli si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas.

0: sobě aspoň škvírku, aspoň sirku.
1: Tak už otvírám zas tu starou krabici od bot, znovu prohlížím to, co je v ní. A neskončím dřív, dokud za záclonou se pozvolna nerozedním.

0: sebe, přece bys v tom, brácho, nejel sám.
1: Jen si zbalím

0: Je krátce po třetí.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: Po 5. Avenue šlapu jak robot, holky americký, stehna až do bot, smějou se na zdařbu, možná i na mě, v New Yorku to vře, předára mě, taxíky žlutý, jak zlatý pruty, po 5. Avenue, se svojí ženou, táhnem, co to dá, tam kam nás davy ženou, třeba na Times Square, no tam je lidí, to se nevidí, fakt nevidí, a spouště cvakaj, pro ty, co makaj, dáme poctivej steak. Na rohu 40, no tam je lidí, to se nevidí, fakt nevidí, a spouště cvakaj,

vlkem. Doma je doma, v celku za to, u nás jsou mrakodrapy. Naležato, v noci města spí, ale v New Yorku to žije, tak hurá do jazz klubu, na orgie ducha.

Parkem po 5. Avenue. Šlapu jak robot, holky americký, stehna až do bot, smějou se na zdařbu, možná i na mě, v New Yorku to vře, předára mě. Taxíky žlutý, jak zlatý pruty, taxíky žlutý, jak zlatý pruty, ale na ty hold nemám.

padá do srpu. Pokládá na zem všechny bolesti, svý divoký skalky. Oděná do nůžek, přistřihává cesmínám všechny zorohlý myšlenky.

hodin hnosirek posílá kouřo.

Málo co je krásný, tak jako noční Praha, ale třeba si to právě ty. Tramvaje jezdí zleva zprava a kolem světel, jak rozsypal bys konfety. A černá, černá, černá.

už víc zim než ty a ty moje vlasy jsou sůl a pepř. A černá, černá, černá, nosit jinou barvu, to tě nebaví. Jsi tichá jak sova sněžná, bez hnutí, beze slov, no tak to mi věř.

Málo co je krásný, tak jako noční Praha, ale třeba si to právě ty. Tramvaje jezdí zleva zprava a kolem světel, jak rozsypal bys konfety. A černá, černá, černá je barva tvých vlasů a noční Vltavy. Jsi tichá jak sova sněžná, bez hnutí, beze slov, no tak to mi věř. Zahořeli, zahořeli tisíce hvězd nad Prahou. A Vltava jak černý kafe, doširoka rozlitá.

studené oči, slova co pálí, za chvíli stěží si mávneme zdáli, zdali se zdáli, ty chvíle žnoucí, ptám se teď sebe, je čas se loučit.

Mám jít nebo zůstat? Jestli zůstat, tak s kým? Jestli zmizet, tak kam? Ale co pak to vím? Divný větry teď foukají ze všech světových stran, ale já sedím v baru, zatím tady a sám. Všechny mý velký plány, co jsem kdy měl, odnesl čas.

až smetne se mlha a ustane déšť, co minulost splách. Už nebudu víc házet na stěnu hrách. Všechno opustím, všem odpustím, všechno zapomenu. Zbalím si kufr, zavřu dveře a jdu.

0: přešel jsem řeku a rozbořil most. Svý dluhy jsem splatil, ale stálo to dost. Z toho točí se hlava, ale točí se i svět. Tak k čemu by bylo se otáčet zpět? Až zvedne se mlha a ustane déšť, co minulost spách, už nebudu víc házet na stěnu hrách. Všechno opustím, všem odpustím, všechno zapomenu. Spalím si kufr, zavřu dveře a jdu. Mám jít nebo zůstat? Jestli zůstat, tak s kým? Jestli zmizet, tak kam? Teď už to vím. Z toho mála, co zbylo, se nezboří svět. Tak k čemu by bylo se otáčet zpět?
1: Kolik písní umíš, tolikrát si

hráči a vrahu. Dohrál jsi, krátce si hrál, prohrál jsi, všecko je v tahu. Čas, aby

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Kluk plete popletenou pomlásku.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Utrh jsem růži, na cestě domů kvetla v trávě u silnice. Já za ty roky květin viděl na tisíce. Proč právě tuto růži? Teď držím ve své dlani květní lístky, rozložím na polštář a přitisknu si k tváři. Růži, co vedle mě teď leží na polštáři, šeptáme do ticha.

květy a trny. Jak růže pohladí, tak do srdce tě bodne. Jsem na tahu, jsem v situaci bezvýchodné. Prohrát se bojím. Když zvítězím, tak nevyhraji. Trny a ostny pod kůži zanoří a krev nás navždy spojí. Rány se zacelí, však jizvy nezahojí. Jsi jako propast. Já stojím na okraji.

Utrh jsem růži a stojím najednou na samém konci cesty. Je to jen bolest, nebo je to vlastně štěstí? Jediná noc. Víc nemůžete dát. Tak skládám zbraně. Podmínky příměří já nekladu si žádné. Když růži spoutáš, její květ do rána zvadne.

Čech plaší jak selek. Poblíž trati, věřte tomu, zřítilo se 12 domů v onen den. Kdo se vydal, aby lokal našel oblíbený lokál zabedněn.

Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Jde o syna Karla,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Večer mi do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka.

vám oknem něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

0: tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem věděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělá. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když brala jí to na stranu a sítí, že jaro nedělá.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where,

Už za 3/4 století lásko budem slavit 100. Otevřeme víno, sedneme si na pohovku, na staričkým gramofonu pustíme si Floydy.

Už za 3/4 století nám bude lásko 100 let. Nejspíš budem utahaní jako pérka rulet. Na stařičkým gramofonu pustíme si kvíny.

Někdy hledal její ruku, nikde nemohl ji nalézt. Bloudil po letišti mezi letadly. Chtěl jí zas na motorce v noci ještě někam zavést, jen

chtěl bych poděkovat docentovi z Fritku, že 30 korun zhrabnul za jednu radu, že bezvadně mi pomohl, co se týče krtku. Do dneška jich mám plnou zahradu, karamba. Předloni jsem tvrdil Bravkovi do oči, že mu dám kop zoli, denně 4 hrnce. Ta svině už se ku mě slušně před ke mně otočí, bo z celé sadby vylezly mi akorát krtince, karamba. Onehdy jsem dostal chuť na polský jídelníček a nastrkal jsem do hliny hrubo fazoli. To místo přesně pamatuju podle prázdných tyček, ale do včelčka mě z fazoli břucho nebolí, karamba. Předloni to byly ty nešťastné kobzole a na švance rozhryzený telefonní kabel. Loni metrák žita a všecky fazole, kdyby se měl bilancovat, tak by jsem ho zabil, karamba. Včera mi od něho přišla jasná zpráva, historický pohled pre krtkům zaručuje.

bych touto cestou vřele poděkovat, pane docent Fritku, ale čert vás vem. A těch 30 korun si dejte zaramovat v rámci dobrých vztahů se sodružským pozdravem, Karel.

tobě to teda dneska sekne. Včera mi bylo smutno, ale dneska už je zase mírně pěkně. Jo, někdy se zdá, že něco nejde, ale ono to pak jde. Doba ta není zlá, to jenom některé vteřiny jsou zlé. Ahoj, ahoj slunko, jsem rád, že jsi ještě. Osuž mi moje vlasy, jsou promáčené před včerejším deštěm. No prostě jsem zmok, naštěstí voda teče vždycky z hora dolů. 34. rok, to takhle přes překážky táhnem spolu. Ahoj, ahoj slunko, jsem rád, že tě vidím. Doma mi bylo smutno, a tak jsem zase vyšel mezi lidi. Srdce potřebuje svý, a kdo bere, měl by taky něco dát. Člověk ten není zlý, jen prostě některé lidi nemám rád. Ahoj, ahoj slunko, ty máš dneska hezké tváře. A kdyby mělo být snad smutno, tak na to já mám svoje opraváře. A tak dál mi sviť, a až zalezeš za mraky jako tečka, vylezeš zase viď,

Když den je noc a noc je den a všechno do sebe se mísí a ty jen stěží stíháš rozlišovat čas. Jinde pomoc nehledej, bolestivý kompromisy a do vlastní kůže zbývá nalý sas. Když topíš, se padáš, nutí tě klesat na hladinu, dlouhá cesta, to je realita sen. Když zbudíš se uprostřed noci a přesně víš proč, přesně znáš ten pocit. A to je realita sen. Když den je noc a noc je den a ty se lížeš vlastně.

chodidla. Ztratíš klíče, když chceš domů jít. Ztratíš taky holku, kterou jsi chtěl vzít. Řekneš si pak, na co hlavu věšet, jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít.

občas bolí kříž. Zdá se ti, že už nic nezískáš a nic už nestratíš. Řekni si pak, na co hlavu věšet, jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít.

Konec září, paní Marta tráví hlavně v kuchyni. Léto schová na dno sklenic. Po stropě se válí pár horké letní vteřiny. Právě došly do svých hranic. Do sklepa si během října Marta snesla peřiny. Pod vazičem

padá první sníh. Celou zimu paní Marta dveře neotvírá. Možná je doma, leč neta je sníh u komína. Možná je pořád někde na cestách. Možná je někde ničí nevěsta. Možná má paní Marta v zimě jiná jména. Možná je paní Marta zimou nespatřená. Možná ji budí až břízy, které raší. Možná je celou zimu o hrachové kaši. Duben jí potká na lavičce před domem. Vysvětne slunce, kouř zavlaje komínem. Duben jí objeví a nikdo jí už nehledá. Poněkud ospalá má vlídný pohled medvěda. Možná má paní Marta v zimě jiná jména. Možná je paní Marta zimou nespatřená. Možná je paní Marta medvědova žena.

samota. Samota.

Noc bude dlouhá a plamínek malý, a pak už nic než samota. A pak už nic než samota.

nože a na chodníku staleš si lože. V brněnském Bronxu, v brněnském Bronxu a večer v krčmě je teprv tanec. Každý je Rambo, každý je samec a holky ječej, měknou jim nohy.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch
1: me. Pod bělmi spangejtů mává šedivým prachem přikrytej. Mraholí a z mlhy závoj jenom mě schválně ušitej.

jesen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

Panoramatu mezi horamatu sleduji, panu Pololvici s horní polovicí hřivnatou, pana Pololvice řízek z Kralevic

V hrsti perořízek jedl nerohřízek věteli, vzadu a peniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li, vzal na půdělati, jel si údělati prostředí.

Povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel uby voje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na vladíku nemehlo. Kde si bol tak dlho, by voj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec.

jak na mou věru zahnat nedůvěru k vrchnosti. Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si Dürrenmatta a mám dilemata s věrností. Krátce před zatčením, že ji s přesvědčením vesluji. A když na pivo je, myslím,

marně ptáš se, jak to vidíš. Čas tě šoupnul o kus dál. Pořád ještě něco chybí. Jenom blázen by to vzdal.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

je tolik cest, jen kterou se dát. Je tolik měst, kde žil bych rád. Cesta je start a taky cíl, jen se mi zdá, že jsem tu byl. Hledal jsem

Nuša Fářovická tka, že výhradně kvůli němu svobodná je matka, tak zasedli u zdejšího soudu proti sobě, k rozhodnutí zdali Véna splodil ono ropě, vypověděl Véna, že si na procházku vyšel.

se pak poseděli u lahvičky vodky, čekajíce než Vénovi usnou z vršky smotky. Alkohol ten, jak je známo, správně vztahy zpevní, v posteli pak rozproudil i stuhlý oběh krevní. Že jsem Katku z vody vytah, sama nejlíp to ví, život se mi zachránil a daroval i nový. A teď mám ještě platit, no to se teda divím, rozčil se Véna vstí.

0: Za stolu pohlédnul skrz brýle a povídá, že je třeba rozlišit ty chvíle. Poprvé jste vytáhnul včas, silná byla vůle. Po druhý jste vytáh pozdě, k vaší velký smůle.
1: Vlečky, šustí, opaty, výstřihy, dost hambatý, pánové, zvou k tanci. Vlečky, šustí, opaty, výstřihy, dost hambatý, pánové, zvou k tanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci.

Zaveři si oči a poslouchej, vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aniky

Kubovi v Libni prý jsou kanci. Na hradě zní podkovy, šlechta jezdí na lovy, v Libni prý jsou kanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode brahe, Praha v renesanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode brahe, Praha v renesanci.

verbují se branci. Schwarzenberg si počítá, co budou stát z grafita, verbují se branci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci.

kdyby mi kdo si řeknul, že postavím metr piv. Abych se mu za to postavil před objektiv. Prvně bych si řeknul, že ho dlabu, a potom bych ho roztrhnul jak žabu. Vím, že by se mi to vymstilo, ale na také vtipy mě nikdy neužilo. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocknul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem sehnul, furt mě kusek chybělo, furt mě bylo půl. Bo bez odvahy se těžko co si robí. Nic tak jak odvaha chlapa neoslobí. Dva dny jsem ju hledal, dva dny byla k nenalezení.

za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě déle čekám

jenom tolik, že basa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi ju předával, praví dobře, si ju schovejte. Dejte si ju pod dva nebo pod tři zámky a já mu na to pravím, co tak do švýcarské banky, tam by mi ju zamkli a já by se měl svatý klid. A zítra ráno bych se s ňou mohl na

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

všechno. Jaká zrada v nás, vždy ten vnitřní hlas vlastně dávno k nám náleží. Ještě ve dveřích trocha váhání, co teď opouští, co ji pohání. A už mizí břeh, jen ho nech tvůj dech, už ti pro lásku nepatří.

světí, snad se zasvětí, je však nebi blíž. K paní půlnoci tváře obrátí, všichni prokletí, když je svázán příš.

mít tak verše v kůži vázaný. A ten proutek kouzelnej, co prach ve zlato promění, je to bída, jak si hlídá. Chybí mi ten cit proumění, ty věty volně vázaný a vypsanej je

0: až budem po vejplatě, svlíkneme modrý gatě, jako houf indiánů, vletíme do šantánu.
1: Rodeo, rodeo, dobytkářský rodeo, u pár pultů teprv, jo, bude správný rodeo. Hea!

podívám, až v žaludku mě zamrazí, i když bych možná chtěl, tak víš, že to není možný. Vždyť víš, že to není možný.

a knutu s žeslem. Měnil bych pravdu ve lhaní,

Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou, z očí sny a z tváře závoj šedivý. Řekl mi pohled pouhý z okna ven, že nedělní jeden, ale neví. Já cítil dál, že v ústech mám

než tyhle chvíle nedělní. Kéž mi zvony hraní písní na prášek srdce

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Které potkává tvůj smutek bez břehy. Jsem nic na šachovnici času. Jsem obloha a dům, do něhož vchází strobonkou vrázkou.

sotva vydechnout mě nechají. Už se hádají o drobné, myšky před očima běhají. To je těm holkám podobné, to je těm holkám podobné.

to mě vždycky dorazí. Napoleon moje kroky provází a úplně mi rozumí, když sálem prochází, i když pít moc neumí, i když pít moc neumí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Moje tajná lásko z pátý třídy, kam jsem s tebou chodil jako kluk, nosila si známky o

toulaný pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolverem, Havran usedá na střechy Petěrburku, čert, aby to zpral. Lásku moji, kníže Igor si bere

Nad obzorem letí ptáci slepí v září červánků. Moje duše široširá stepy

Já jsem zas u každýho požáru. Někdo rád sparty, já mám rád kvarty, dva tóny, co se hodějí do páru. Hoří, už nám to hoří.

nikdo sem nejezdí, řekla mi jedna paní. A z dlažby a ze zdí nad Prahou zvířil se prach. Stařenky obrací trávu pokosenou a někde v oblacích

palím netečným povětru, posílají vzkaz. Od kašny k muzeu na Mělník až do Všetad. Jak oheň pálí, když všude je zima a mráz. A v té zoufalé tváři přečti si výhybkáři, než tělo pod kabát schováš. Na věčnost vyslaná slova.

0: zvony se rozezní nad zemí lží a drátů. Stařenky v oblacích s Janem se o stůl dělí. My dole v rozpacích, bosí a bez kabátů.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Sníh křupal pod nohama a na hřbitově hořely svíčky. Oni jak žonglera míčky spolehlivě se míjeli. Doma si sundali

beze slov ukrojil dva tlusté krajice. Poslední lidé na povrchu měsíc.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Až lístky obarví

ať si vrásky smíchu třeba brázdí její tvář. Na hranicích hříchu marně hledáš

a my tím rozpůlíme vedví celý svět, protože tu jsme. Ale my jsme udělali jenom jeden kratmý pohyb.

kamarád ve sportce první cenu. Nemáte žádné povinnosti, v posteli můžete hryzat kosti, vyválet se.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

je naše sláva a naše prázdnota je naše prázdnota.

0: a bez nalíčení. A ten největší osel, ač vždycky jede na slon.
1: Před pár minutami bylo 14 hodin.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Nechci slyšet, že si dala kafe. Proč tak pořád bezohledně krafe? No tak jsem si tady koupila to kafe, stálo 75 korun, 75 korun. Oni to tady dělají na takový mlejnku nebo co? No to si radši doma udělám instantní 3 a dám si do toho 3 cukry, protože já mám ráda sladký, víte?

stálo 35 korun. Za našich mladých let bylo pivo za 3 koruny 50. A to bylo nějaký pivo. A mohli jsme si vybrat, jestli v zelený flašce, anebo v hnědý.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Hádka před zastavárnou v Nuslích. Trochu křik, trochu pláč, trochu unavenej smích. Nic už tu nezůstalo jako dřív. Tenkrát svět se smál, jak velký slunečník. Jsem tady, poslední nájemník. Trochu křik, trochu pláč, ale dávno jsem si zvyk. A jestli zítra pošťák zazvoní, zkusí to znovu, ještě jednou, řekne špatný znamení. A dávno promlčená přání. Všechna se

chce poslechnout mysl nebo tělo? A co když srdce chce zpívat, ale mysl zase nechce, nezbývá než mlčet a poslouchat, jak z dálky zní píseň a nese se tak lehce ta melodie života.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

čtu včerejší zprávy, včera se v nich praví, že fotky jsou už tmavý, brzo zežloutnou, že už mi všichni

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Chytím tě, přeškolím tě.

domů. Pracuju pro temné síly, maskuju mě černé knihy a jsem agent CIA.

na Ruska jsem mordoval. Vepřed agent CIA jsem nebezpečnej a jsem zlej, jsem zlej, jsem zlej, strašně, very zlej.

Jsem zlej, strašně very zlej. Čím víc jsem zlej, tím líp jsem placenej. Zlej, strašně very zlej. Čím víc jsem zlejší, tím líp jsem placenější. Waha, na mě si dej bacha. Nebo já jsem strašně very, very příšerňácky. Strašlivá

0: Item, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Nej.
1: Zlíceli ho, směda, spojte se.
2: Jsou už ovce ostříhaný a jsem s vlnou v městě sám. Rád bych si teď ženu našel, to vám hoši povídám. Všechno, co má nohy dvě, láká zrak můj toužící.

těžko nás něco zastaví. Jedeme příliš rychle, snad naše těla vyplaví.

Když nad Prokopským údolím se rozezní zvuk lokálky, tak já, ať už to nebolí, si v očích sužím korálky. Na nitku snů a dávnejch vin z nostalgie utkanou navazuj dětský splín a lásku, který chyběl stín. Klubko slanejch vzpomínek rozmotávám po duši, pod kabátem zabuší, rozhoří se ohýnek. Po dlažkách se šplhám výš, roky v kapse rozkládám, noc věší světla na refíš a já se v čase propadám.

po Petříně. První pusa pod stromem byla z těch, co navždy jsou. Noc proseděl jsem za domem a první raní dvanáctkou jsem na konečnou a pak zpět jel ubrečenej jak ten svět, co tušil stejně jako vy, že srdce chystá okovy.

budeme mít stejný síly zpět k vyššímu cíli. Zavedeme nový spotřebitelský soutěže, nasadíme si nový otěže, mákneme si u těžební věže, nahradíme stroje, budeme makat ve stoje i v leže, udělíme si hafo řádů za úctu k úřadům.

mě to leká, vím, že ze mě uděláš lepšího člověka, že mě zařadíš do programu, že mi nahradíš tátu, že mi nahradíš mámu. Vezmeš mě na party a tam karty na stůl vyložíš. Řekneš mi, že když chci do tvý party, musím se stát partyovým zbožím. Řekneš mi, že v zájmu recyklace musíme se vracet k hodnotám minulý generace. A nakonec v rámci team buildingu všichni společně hodíme.

cit a sluch. A tak ještě čas. Tak jako cirkusovej kůň ožívá vstříc divákům a poté nenápadně padá. A taky věří zázrakům. Ale už

0: myšlenky na kost obrané, nadané i ty zadané, i na tu, co zrovna kývá. Zbaví mě strachu z neznámé. Se neusmívá.
1: Škoda, že to nejste.

tomu, co je psáno. Škoda, že tu nejste, pane Hanko.

vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

Jdeme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

zapomenou úředníci, osud leco schystá. Kolem vás sviští dál doporučení palíci na určená místa. A každý jsme jenom balík určený k expertům.

vyhodili z vlaku. Z nechtěné chyby vznikl penicilin. Tak počkej, možná není důvod na ten splín. Všechno zlé je k něčemu dobré, i když je ti z toho dnes možná dobré. Kuch, mysli na chladnou řeku, špína je

náklady. Všechno zlé je k něčemu dobré, i když je ti z toho dnes možná dobré. Mysli na chladnou řeku, špína jednou steče v každé.

ona mi řekla čáry šílí, ale ty chlapče klidně stůj. A tak tu sedím, drazí a milí,

nás neskočí. Potvora jedna zlověstně hučí.

kvartír příšerně slila, nechtěl jsem dopustit, byla jí přesila, pak ještě ke všemu záchranka přijela. Tak teď tu sedím, na sobě erár, takovou vděčnost to

veta, i když toho ještě stihneš dost. Ochutnal si už pár slastí světa a v hotovosti platil za blbost.

povětšinou s tváří kamenou. Obleny už zvolna střídaj hrany, v pocích pase ba i v ramenou. Občas se ti ještě nohy smeknou, hořkost se pak těžko poliká, protože nejsou tu jen svaly, co ti měknou. A ty se blázne utěšuješ tím, že se to moc

jenom tu svíci maličkou, nech jí dál za svým oknem plát. Pod zimní dešť zem smáčí stále hloub, až králu stopy uplavou.

srdce rozzáří barvami, milenci s muzikou splynou. U řeky za deště pak mezi kapkami poznají Ostravu jinou. Město už netone v prachu

úsměv, co ti tak sluší, úsměv, co tak dobře znám, a smutek se najednou ruší, jo, to jsem si vždycky moc přál.

0: chlapům se moc nehodí.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

0: Slunce kdesi mezi lesy spadlo do studánky, pámbu mlčí, asi čte si, tiše šustí stránky. Jsme sami kdesi mezi lesy, zmatení a čistí, vánek tiše listuje si ve spadaném listí. Nad kopečkem už se stmívá, kdo si zvony rozeznívá, já je slyším, Bože krutý, jen tvá moudrá ústa ne. Dej mi aspoň zemřít u tý, co tu po mně zůstane. Světlo vidím, Bože krutý, jen tvé moudré oči ne. Dej mi aspoň zemřít u tý, co vedle mě spočine. Bolest cítím, Bože krutý, chybí mi tvé doteky. Dej mi aspoň zemřít u tý, s kterou budu na věky. Slunce kdesi mezi lesy spadlo do studánky, pámbu mlčí, asi čte si, tiše šustí stránky.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

zafoukl a šiš a tak to k nám všem promluvil. Šlo o to nedělat zmatek, převahu nervových gest. Jakmile z faxu

směrem Bospor a Dardanely. V rozbřesku nad Perským zálivem zůstal jsem docela sám. Proč tady někomu běží, naftových věží se ptám. A jak mám utišit gejzír vnitřního napětí strun? Jak z paměti se třít svou krajinu, marši a dun? Zřetelně ruka mu třásla se, těžko by postrouhal křem. Omluvte, nervy mám v prdeli, ladies and gentlemen. Vytěsněli v oči a jazyky vypadlé ven. Nejhůře na tom byl psychicky reportér ze CNN. Na patře hotelu Hilton a vyprávěl kuvajtský šejk o tom, jak proběhla invaze, takzvaný útočný break. A zatím dole do recepce dorazili čtyři muly. Přines

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Přicházím už do let Pána Krista.

je konec srandy, konec smíchu. Musím nosit kšandy kvůli břichu.

Více, jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. Holky, mladý koně, furt mě lákají.

po jednou osud do Detroitu sval. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, viděl, že i kdyby hodně mák. Mínus vždy zbude a ne plus, že nikdy neušetří na ten vůz, co je tu dělal značky Cadillac. Večer, když líhal v baráku, tak sny měl o tom bouráku, má dlouhej čumák, jezdí jako drak.

podpaží volánk a soustav pár. A jak utíkal za dnem den, každým dnem blíž byl dědův sen, že jistě všechny známý trefí šlak. Až s blednou bledou závistí, když kylem kolem prosviští, ve přísí kráse novej Cadillac.

tohle břoňák. Měl půlku kastle hranatou a druhou půlku kulatou, měl zvláštní frak ten jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý dvířka jiný měl, jak kdyby po tý kastle

stopnula hlídka z Harley. Co je to za typ tenhle Cadillac? Hej, byle svenstý ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řek, rok výroby.

Jim, slunce se raduje, básníci hádají, z kolika pádů je složené francouzské podstatné jméno. A vůbec, co je podstatné, potichá seno. Básně jsou slovy a zrcadla obrazy, od nichž se světlo jen z lehůnka odrazí. Zaťuká, pozdraví, popije, posedí, zmizí a zase vše zahalí do šedi. Tolik barev,

věčně mění směr. Ale foukat sám sobě do pachy, to se nesluší. Plavívám se sám, se sluchátky na

znáš jedna z nich. Potichu, potichu, potichu, potichu dobře. Dělám si vzácným, dělám, že spím. Vezmi mě sebou na cestu přízraku z jiné dimenze. Odletím

je kruté jako oběti hornictví. Na pomezí nic nedělání a odevzdání

se blíží první bouřka z jara. Přichází s půlnocí, když na půl oka spíš. Čáry se kříží a blesk a hrom a náraz. Ještě jsem neprocit, ty ještě netušíš. Když někdy pláčeš, že bojíš,

svůj román budu psát. K tomu stránek mi tisíc nestačí, slova správný najdu snad. Jak nás tenkrát začalo hnát, všechno, co jen srdce mrzačí.

zas půjde slunce oblohou čistou, modrou. Vlaštovky se slétnou nad vodou.

už se to rozjelo z kopce. Jen vítr ve vlasech sviští, v duchu se vidím v rodinné hrobce a v duchu slyším, jak kosti se tříští. Začítám to jít do tenkej, chyle. No je to se mnou dost špatný, nějak mi ubývá sil, co jsou mi platný oblouky zvratný, všechno jsem zapomněl, Otče náš zbyl. Valašský drtivý styl, Valašský drtivý styl.

srdce mi do gatí klesá. Tak pícha předchází pád, liže mě nesou do hustého lesa. A v duchu slyším, Miloši, umíš varhany? Varhany hrát. No, udělej varhany. To by šlo. Lesáci asi mě zjebou, pardon. Zas mají o průsek víc. Něco jsem vohnul a něco vzal s sebou. Co ještě zbývá? No, nezbylo nic.

0: a k smrti jenom pár chvil.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

se dva kopáči o polední pauze. Jaká škoda, že prej u nás není právo stávky. Po třech rumech napadlo pak koloma na Krauze. Jak bej doma a přitom brát nemocenský dávky. Ty mi tondo na záchodě levou ruku zlámeš, tím pádem jsem z práce aspoň na šest neděl venku. Následuj mě, kamaráde, do díla se dáme, za chvíli už od doktora chci mít neschopenku. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Na klózetu kleknul si Kraus k záchodové míse, ruku přes ní položil a naplánoval akci. Na prkínko, že zas pevně Tonda postaví se, na ruku mu šlápne a hned bude po atrakci. Rozkročený na prkínku Tonda nohu zvednul, pro zvýšení stability chyt se splachovadla. Klečící Kraus ponu chvíli však poněkud zblednul, představě té bolesti mu brada dolů spadla. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Tak se stalo, že když Tonda zhora rupnul silně, koloman Kraus reagoval přesně instinktivně, před úderem rukou uhnul zcela neomylně. Tím pádem se situace vyvinula divně. Tonda dupnul do prázdna, zapadl záchodu, kotník se mu zašprajcoval do odpadu mísy, jak se držel splachovadla, ještě na sebe splák vodu, s dvojnásobnou zlomeninou hopa.

0: kdyby se to nebude vypustí, s růzou zjistí, že přes hlavu je přista odrotná.
1: Seďte, seďte,
2: Herbie. Pane inspektore, vy se ještě
0: zase. A nevím, kam dál to zbíká.

0: dva prosadili.
1: Ano, ano, ano.
0: Například tady jsou kasaři. Tady pitaři.
1: Someone to hear your prayers. Someone who's
0: there.
2: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.

0: Ahoj, Brodíková, ahoj, ty jsi tady nová?
1: Ne, já už jsem tu po třetí.
0: Ale, Anače, pak si

0: Začínala na E55, tam jste ji mohl vidět denně, pane inspektore.
1: A proč si toho nechala, Brožíková?
2: No víte, mě vadil ten přechod.
1: Hraniční přechod
0: Ne, přechod na euro. Ono se jí to zdálo v porovnání s Markama furt máro. Tak ona si jako chce rekvalifikovat na kapsář.
1: No já myslím, že v těch službách musí dělat víc, ne?
2: To je sice fakt, ale to víte, já už teďka musím myslet na starý kolena. Přece až budu stará, tak si jí to nemůžu živit.
0: Tak já nebrožím. Já už bych začala

0: Takže
1: tě řekla, klid, klid, jo, za ženu si mě vem. Já chci být jenom tvá, ty však řekl si jen. Má loď už čeká a na ní musí mít
0: modernou lásku
1: a jinou.
2: Hrostomilá, ale nevím, co říkal.
3: Ona se brožková orientuje hlavně na zahraniční klientelu.
2: Tak to ty musíš znát spoustu cizích jazyků.
0: Můžeš já jít znám dolí, že se mi přestala počítat.
2: Ale já budu brožková přestaň zaručit.
1: Barvu očí tvých může dát.
3: Já se mě to trošičku ulítlo. Jolanko!

0: nám, že jo? Nemohl by mě toho šmajchlíka teda udělat tuhle nadřízený orgán, co?
1: Nemůžeš, nám.
2: Ale, ano.
1: Můžeš.
2: Ale samozřejmě můžu, no, ano, ale může. Mám podmínku.
0: Ano, to já taky, na dva roky.
2: Mám jinou podmínku. Já mám podmínku, aby teda už od zítřka tahle ta Brožíková se stala členkou té naší asociace těch zlodějů a kriminálníků, ty recidivy. Protože my potřebujeme omladit kádr. My potřebujeme zkvalitnit členskou základnu. V souvislosti s naším vstupem do Evropské unie je zapotřebí, aby kvalita českých zlodějů a podvodníka byla na vysoké úrovni. Aby jsme tam vstoupili jako rovnocenný stát. Aby jsme tam vstoupili jako totálně rozkradený stát. Ježiši, co to kecám?
1: Já nevím, ale bylo to velice zajímavé a znělo to skoro jako pravdivé.
2: Ano, víte, dneska ráno jsme měli valnou hromadu, já tam měl hlavní projev a ještě jsem toho plnej, ano, prostě.
0: Ano. Hele, tak děláte mi toho šmajchlika, co?
2: Ale jako, já nejsem proti, tak co mám teda dělat?
1: No. Německýho turista.

0: Takže to je šmajská, jo, pak spojka, pak pry.
1: Kotli se smaží granát s petardou.
0: Dvě spojky.
1: Střebiny po nás rád nenajdou.
0: Spojka, pryč. Šmajská, spojka, spojka.
2: Spojka, spojka,
0: spojka. Strašně pomalá, rozumíš? Hele, jdi tam, dělej mi první spojku.
1: To v našem podvědomí

0: holčovky jsou dole. No, a protože koukají
1: neříkej
0: nahoru.
1: Neříkej holk, dokud si jich nezahladí.
0: Tak radio nedávaj, holk. Co? No pozor! A když nedávaj pozor, tak ty musíš mít co?
2: Antikoncepci.
0: Hovno prostě! Prokyšte pána!
3: Nebo ne?
2: Že jo?
0: Tak se rozšířila, se utečně rozšířila.

Krysař přecházel neklidně s rozšířeným zářícím hladinou, ve které ukážete, co jste se takže kurzu naučil. Byl vlastně, co jsem vás naučila já. Letuš.

stokrát vyzkoušená slova na česaný hluk. Co duši zaléhá, co uší zaléhá, zvuky aut, zvuky cest, co nás dohodu.

je konec srandy, konec smíchu. Musím nosit kšandy kvůli břichu.

ulice. Jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. Holky, mladý koně, furt mě lákají.

0: sice chápu, ale když usnu na boku, tak děsně chrápu. Penze je daleko, mládí v čudu, plápolá moje svíce. Jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. 33.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

mi vypadla z ruky. Píše teď písmenek z hluky. Situace má je hrozná, to chlap pozná. Pochop funkce mého těla, přece si to taky měla v knížce z biologie.

mi, tvoje psaní odpoví mi. Vím, že mě za srdce chytí to chlapci ti. Třeba jsem tvá jehla v seně, napiš mi doporučeně. Můžeš mi lhát, až se prášíš.

sedíme v pokojích s prstama na spouštích. Kdo první vystřelí, kdo první padne, světla nás řezají, řezají do očí.

uvítat hosty a zamknout dveře. Na tváři úsměv, úsměv, co zebe. Na duši stín a víru v sebe. Stanice touha, konečná nebe.

je král a král je sluha. Panice chvástá, že další ženskou má. Jen malá Marie, ta často smutná bývá. Na hradě tančí, dole je tma.

a nohy tě zebou. A na zdi vidíš vlastní stín. Usínáš i ve mně, já tebou.

a zvenku budí déšť a prach. Tohle znám, takhle to chodí, zbyde ta vůně prázdnej chlad.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

přemýšlet, jak zvástit komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvástit komu, prozradit, že díky

zadýchá, přesto však myslí, že na to má. Předstírá, že je ten chlap,

ten sekáč první třídy měl kamarádů kolem jako much. Vždycky nejvíc vypil, všechno platí.

vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

Až se mě můj syn zeptá, v jaký jsem žil době, jestli to byla krása nebo hnus. Řeknu mu asi, moje milé robě, tak ani mínus, ani plus.

Dcera zeptá, v jaký jsem žil době, jestli to byly časy snů a můz. Řeknu jí, děvče, povím to i tobě, nebyla to doba svetrů a ani blues.

Až se mě děti zeptají, v jaký jsem žil době, byl-li to trysk anebo klus. Pohladím je po vlasech obě a řeknu ani rok a ani blues. A tak se neptej, v jaký žiješ době, a sám s ní pohnout taky zkus. Abys mohl říct, až budeš hnít v hrobě, že's nebyl jenom v moři flus, že's nebyl jen pro kytky trus, že's nebyl ani blues.

Každý má svůj příděl ticha, co dostane sebou na svět. Někdo ticho nerozdýchá, rozmařile ze slov a vět, vystaví si zámky vzdušné nebo hrady plné střílen, chce být sdílný, chce být sdílen, přijde Bůh a řekne, už ne. Nehoň bycha, přestaň skučet, co by kdyby všeho zanech, chrámu ticha, vyber účet, vykecáš se na Olšanech.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

šerým lesem přes mítiny let, kdy byl svět na první pohled normální. Lidi se prostě s vírou postili a nebyli

antikrist chrlí nenávist. Vede mne slabá záře za stromy s pohromy. Gulagu digitálních sfér, inkvizitorům navzdory je zván mistr Jan.

jdu šarým lesem přes mítěný let, kdy byl svět. Na první pohled

nebo zůstat? Jestli zůstat, tak s kým? Jestli zmizet, tak kam? Ale co pak to vím? Divný větry teď foukají ze všech světových stran. Ale já sedím v baru, zatím tady a sám. Všechny mý velký plány, co jsem kdy měl, odnesl čas, když kolem mě šel. Z mnoha souvětí zbylo jen pár holejch vět. Tak k čemu by bylo se otáčet zpět? Až zvedne se mlha a ustane déšť, co minulost splách, už nebudu víc házet na stěnu hrách. Všechno opustím, všem odpustím, všechno zapomenu. Zbalím si kufr, zavřu dveře a jdu.

Přešel jsem řeku a rozbořil most. Svý dluhy jsem splatil, ale stálo to dost. Z toho točí se hlava, ale točí se i svět. Tak k čemu by bylo se otáčet zpět? Až zvedne se mlha a ustane déšť, co minulost spách, už nebudu víc házet na stěnu hrách. Všechno opustím, všem odpustím, všechno zapomenu. Spalím si kufr, zavřu dveře a jdu. Mám jít nebo zůstat? Jestli zůstat, tak s kým? Jestli zmizet, tak kam? Teď už to vím, z toho mála, co zbylo.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Prvně jsem tě viděl po své promoci v bankovní kleci se sklem na bocích, na blůze připnuté

Kdo z nespavosti píše po nocích? Klidně se tvař, je mi to jedno. Prý si mě přišla ze dna zvednout. Tak ty si má sudička budoucí. Ty si ta, co přichází v ovacích. A potom tiše jen prach stírá. Z diplomů psaných přes kopí.

jsem odinut, vždyť ty taky. Slova jsou pro nás divné znaky. Zhoďme dnes ty jmenovky vysací. Budeme tančit jako astéci. Tím tancem zaženeme mraky.

jsme nechali při vodce za pijánem. Já sám a ty sama

této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

o bahně, co táhne nás dolů. Mý tělo teď houpe se v obrátce, ale duše zase jsou spolu.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

stížnosti se valem kupí. Prý zbyly jen postavy tupí. Jeden lže a druhej krát. Další je byrokrat. Povím vám k nevíře, to tu je. Vždyť to čtenář toleruje. Kdy autor skončí

0: krátce po jedné hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

ani let, jen bezejmenné přítmí, kdo zkusí to dnes první, jistě pohoří. Ani potom, ani teď, světla výkladní skříní, kdo tě nehřeje a přitom

Ani bouře, ani blesk, možná občas trocha slzí, někdo dotkne se tě zlehka, už si promoklá. Ani touha, ani stesk, ale člověka to mrzí, že v takové chvíli

linky ani plyn, ale dáš si pár tahů. Všichni, co tu sedí, jsou tví staří přátelé. K sobě nebo k ním, v tomhle kolotoči vztahu.

0: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

jdeš tam, na úsměv tvůj, já čekám den co den, na lásku tvou a nebo jiný z žen. Čekání znám, než mě doktor pozvedal, snad každý den já ve frontě jsem stál, než odevřou, než vrchní přijde k nám, než

říct, Ježíš, co jsem to chtěl. Bože dobře to ví, protože nemě tam, abych mohl jí říct. Lady si má

obraz tam bude ležet na podlaze dlouze, než ho možná někdo po letech najde jako dávný vzkaz pod obrazem. A jak to smetí s